prýmnost. Koukni to, tu nemáš něco lepšího, než celý den válečunky v chatě. Aby sis tak o mně, hochu, nemyslel, že jak vlezu do lesa, tak už mám plný gatě. V tej chvíli vošel do příběhu Peter Vlk, osamelý strážca snou a divočiny.